Víkendová on-air jízda na Rádiu Kroměříž. Kapela Portles je vám stále blíž. Zdravíme Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single Pop.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. Přibudou v Kroměříži nové podzemní kontejnery a také skončila první etapa modernizace technického areálu a podíváme se na investice za minulý rok. To vše se bude týkat Kroměříže, ale i další informace nejen z našeho regionu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou nové podzemní kontejnery v ulicích Chropinská, Třasoňova a Sokolovská. Méně klasických plastových kontejnerů nahradí větší kapacita a upravenější vzhled veřejného prostoru. Ve vybraných místech se navíc uvolní místo třeba na parkování. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září letošního roku.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži skončila první etapa modernizace technického areálu v Kaplanově ulici. Opravy přinesly zateplení budov, nové vybavení a také fotovoltaické panely, které mají snížit spotřebu energie. Součástí další etapy bude zázemí pro elektrobusy a nová dobíjecí místa pro městskou dopravu. Město postupně obnovuje vozový park MHD a rozšiřuje provoz elektrovozidel.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž loni investovala přes 237 milionů korun a letos plánuje rekordních více než 343 milionů. Nejvíc peněz šlo do opravy plaveckého bazénu, úprav okolí knihovny, nové cyklostezky do postoupek, parkovišť nebo nákupu budovy na Slovanském náměstí. Město investovalo také do domova pro seniory, školních budov, hřišť, zastávek MHD, koupaliště Bajda nebo nových odpadkových košů v centru. Letos mají pokračovat další velké projekty a modernizace po celém městě.
0: Zlínsko.
1: Do Zlínského kraje přijelo letos více turistů než v loni a výrazně roste hlavně počet zahraničních návštěvníků. Nejvíc hostů tradičně dorazilo ze Slovenska, přibyli ale také turisté z Polska, Německa nebo Rakouska. Návštěvníci v regionu tráví více času a roste zájem o lázeňství, gastronomii i aktivní turistiku. Dobrá čísla hlásí i Kroměříž a další turisty.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Ahoj, tady Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Dopravní situace na výpadovkách města je vážná, nikoliv se doufám.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
2: Když tě vidím, Barbíno, jak tu sedíš, asi smutná, asi tě pozvu na víno.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Před námi InfoExpress na Rádiu Kroměříž. V Rožnově pod Radhoštěm vznikne dopravní hřiště pro děti. Zlínský kraj dokončil rozšíření střední umělecko-průmyslové školy a ve Zlíně zůstaneme. Zlínský kraj totiž podpoří vznik nové odlehčovací pobytové služby v Kroměříži. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zlínský kraj podpoří výstavbu nového dětského dopravního hřiště v Rožnově pod Radhoštěm dotací 4,5 milionu korun. Hřiště má vzniknout ještě letos v areálu u městského koupaliště a zaměří se na prevenci a dopravní výchovu dětí.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dokončil rozšíření střední umělecko-průmyslové školy v Sklářské ve Valašském Meziříčí. Nová třípodlažní přístavba přinesla učebny, kabinety i ateliéry a vyřešila nedostatek prostoru pro výuku. Investice ve výši 30 milionů korun zlepší podmínky pro odborné, jazykové i umělecké vzdělávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří vznik nové odlehčovací pobytové služby v Kroměříži dotací zhruba 4,5 milionu korun. Peníze směřují na rekonstrukci a modernizaci pavilonu v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením. Vznikne tady bezbariérové zázemí pro 15 lidí s vysokou mírou závislostí.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž znovu nabídne podporu pro akce určené veřejnosti, tentokrát v celkové výši 50 000 korun. Pořadatelé mohou získat až 10 000 korun na bezplatné kulturní, sportovní nebo komunitní akce konané ve městě nebo jeho místních částech. Peníze mohou pokrýt i celé náklady na přípravu akce. Žádost je možné podat do 30. září 2026.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hlavníte Rádio Kroměříž a také svět techniky. V Brně vědci přišli s novým způsobem, jak zkoumat mikroplasty v těle živočichů. Pomocí technologie mikro-CT, tedy rentgenu, dokážou nahlédnout do tkání bez jejich rozřezání a snížit riziko kontaminace vzorků. Metodu testují na akvarijních rybách a umožňuje odhalit i velmi drobné částice plastů přímo uvnitř organismu. Výzkum má pomoci lépe pochopit, jak se mikroplasty v těle ukládají a jaká mohou nést zdravotní rizika.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: I na Hradišťku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
1: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Ve většině českých lázní se zahájení nové sezony odehrává v květnu. České a moravské lázně mají kromě kvalitní péče o zdraví, nabízejí také bohatý kulturní program a také širokou nabídku gastronomických zážitků. Z hlubin země na povrch vyvěrají poklady. Hřejivé, železité, slané i sladké. Prameny lázní lákají k ochutnání, k zastavení i k zamyšlení. Jsou to dary přírody. V Karlových Varech najdeme nejslavnější pramen Vřídlo. Jedná se o nejteplejší pramen u nás. Jeho teplota je 72 stupňů Celsia. V Luhačovicích najdeme jejich nejslavnější pramen Vincentku. Tento pramen se užívá k pitné léčbě a také léčebným inhalacím. Poděbradka byla objevena v roce 1905 na zámeckém nádvoří. Později se stala první minerálkou na světě, která nabízí ochucené varianty.
0: Svět zajímavostí denně na rádiu Kroměříž.
4: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

0: Až jednou nezvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
2: Vztah může být zábava, minimálně do doby, než toho druhého opravdu poznáte. Hrdinové filmu Drama, co jde právě do kin, kvůli nečekanému poznání zažijí nejednu krušnou chvíli. Emma stváří Zendaya a Charlie stváří Roberta Pattisona mají před svatbou. Pro své okolí představují ideální pár, vášnivě se milují, stále se smějí a celkově vypadají jako z kýčovitého romantického filmu. Dokud je jejich přátelé nepřesvědčí ke hře na pravdu. Při otázce na nejhorší věc, co kdy udělali, vypustí Emma pořádnou bombu, která všechny u stolu pořádně zarazí a kvůli níž je svatba v ohrožení. Podle všeho nás tak čeká oddechová romantická komedie se sympatickými herci a velkým tajemstvím. Jaké tajemství do jejich zdánlivé idylky vrazí klín, to můžete zjistit právě teď v kinech.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Před námi Info Express na rádiu Kroměříž. V Rožnově pod Radhoštěm vznikne dopravní hřiště pro děti. Zlínský kraj dokončil rozšíření střední umělecko-průmyslové školy a ve Zlíně zůstaneme. Zlínský kraj totiž podpoří vznik nové odlehčovací pobytové služby v Kroměříži. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Zlínský kraj podpoří výstavbu nového dětského dopravního hřiště v Rožnově pod Radhoštěm dotací 4,5 milionu korun. Hřiště má vzniknout ještě letos v areálu u městského koupaliště a zaměří se na prevenci a dopravní výchovu dětí.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dokončil rozšíření střední umělecko-průmyslové školy v Sklářské ve Valašském Meziříčí. Nová třípodlažní přístavba přinesla učebny, kabinety i ateliéry a vyřešila nedostatek prostoru pro výuku. Investice ve výši 30 milionů korun zlepší podmínky pro odborné, jazykové i umělecké vzdělávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří vznik nové odlehčovací pobytové služby v Kroměříži dotací zhruba 4,5 milionu korun. Peníze směřují na rekonstrukci a modernizaci pavilonu v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením. Vznikne tady bezbariérové zázemí pro 15 lidí s vysokou mírou závislostí.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž znovu nabídne podporu pro akce určené veřejnosti, tentokrát v celkové výši 50 000 korun. Pořadatelé mohou získat až 10 000 korun na bezplatné kulturní, sportovní nebo komunitní akce konané ve městě nebo jeho místních částech. Peníze mohou pokrýt i celé náklady na přípravu akce. Žádost je možné podat do 30. září 2026.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž a víkend s vámi.
1: Jsem v vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše, co tě tak pálí. Jsem otazníkem zdali,

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
2: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry.

0: to do. I'm still falling for you.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Pojďme na Info Express na Rádio Kroměříž. Přibudou v Kroměříži nové podzemní kontejnery. A také skončila první etapa modernizace technického areálu a podíváme se na investice za minulý rok. To vše se bude týkat Kroměříže, ale i další informace nejen z našeho regionu. Tady jsou podrobnosti.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Kroměříži přibudou nové podzemní kontejnery v ulicích Chropinská, Třasoňová a Sokolovská. Méně klasických plastových kontejnerů nahradí větší kapacita a upravenější vzhled veřejného prostoru. Ve vybraných místech se navíc uvolní místo třeba na parkování. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září letošního roku.
1: Kroměřížsko.
2: V Kroměříži skončila první etapa modernizace technického areálu v Kaplanově ulici. Opravy přinesly zateplení budov, nové vybavení a také fotovoltaické panely, které mají snížit spotřebu energie. Součástí další etapy bude zázemí pro elektrobusy a nová dobíjecí místa pro městskou dopravu. Město postupně obnovuje vozový park MHD a rozšiřuje provoz elektrovozidel.
1: Kroměřížsko.
2: Kroměříž loni investovala přes 237 milionů korun a letos plánuje rekordních více než 343 milionů. Nejvíc peněz šlo do opravy plaveckého bazénu, úprav okolí knihovny, nové cyklostezky do postoupek, parkovišť nebo nákupu budovy na Slovanském náměstí. Město investovalo také do domova pro seniory, školních budov, hřišť, zastávek MHD, koupaliště Bajda nebo nových odpadkových košů v centru. Letos mají pokračovat další velké projekty a modernizace celém městě.
1: Zlínsko.
2: Do Zlínského kraje přijelo letos více turistů než v loni a výrazně roste hlavně počet zahraničních návštěvníků. Nejvíc hostů tradičně dorazilo ze Slovenska, přibyli ale také turisté z Polska, Německa nebo Rakouska. Návštěvníci v regionu tráví více času a roste zájem o lázeňství, gastronomii i aktivní turistiku. Dobrá čísla hlásí i Kroměříž a další turisty.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž a víkendová pohoda.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje má nová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Radio Kroměříž.
1: Hladíte Radio Kroměříž a také svět techniky. V Brně vědci přišli s novým způsobem, jak zkoumat mikroplasty v těle živočichů. Pomocí technologie mikro-CT, tedy rentgenu, dokážou nahlédnout do tkání bez jejich rozřezání a snížit riziko kontaminace vzorků. Metodu testují na akvarijních rybách a umožňuje odhalit i velmi drobné částice plastů přímo uvnitř organismu. Výzkum má pomoci lépe pochopit, jak se mikroplasty v těle ukládají a jaká mohou nést zdravotní rizika.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
3: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
2: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne. Realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Před námi Info Express na rádiu Kroměříž. V Rožnově pod Radhoštěm vznikne dopravní hřiště pro děti. Zlínský kraj dokončil rozšíření střední umělecko-průmyslové školy a ve Zlíně zůstaneme. Zlínský kraj totiž podpoří vznik nové odlehčovací pobytové služby v Kroměříži. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Zlínský kraj podpoří výstavbu nového dětského dopravního hřiště v Rožnově pod Radhoštěm dotací 4,5 milionu korun. Hřiště má vzniknout ještě letos v areálu

0: u městského koupaliště a zaměří se na prevenci a dopravní výchovu dětí.
1: Zlínsko.
0: Zlínský kraj dokončil rozšíření střední umělecko-průmyslové školy v Sklářské ve Valašském Meziříčí. Nová třípodlažní přístavba přinesla učebny, kabinety i ateliéry a vyřešila nedostatek prostorů pro výuku. Investice ve výši 30 milionů korun zlepší podmínky pro odborné, jazykové i umělecké vzdělávání.
1: Zlínsko.
0: Zlínský kraj podpoří vznik nové odlehčovací pobytové služby v Kroměříži dotací zhruba 4,5 milionu korun. Peníze směřují na rekonstrukci a modernizaci pavilonu v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením. Vznikne tady bezbariérové zázemí pro 15 lidí s vysokou mírou závislostí.
1: Kroměřížsko.
0: Kroměříž znovu nabídne podporu pro akce určené veřejnosti, tentokrát v celkové výši 50 000 korun. Pořadatelé mohou získat až 10 000 korun na bezplatné kulturní, sportovní nebo komunitní akce konané ve městě nebo jeho místních částech. Peníze mohou pokrýt i celé náklady na přípravu akce. Žádost je možné podat do 30. září 2026.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá Rádio Kroměříž. V roce 1850 se Kalifornie připojila k Unii jako 31. stát. V Kalifornii žije asi 40 milionů obyvatel. To je asi osmina obyvatel Spojených států a více než celá populace Kanady. Mezi 10 největšími městy Spojených států jsou 3 z Kalifornie. Je to Los Angeles, San Domingo a San Jose. V roce 1937 se kalifornským státním stromem stála sekvoj. Eureka je řecké slovo pro našel jsem to. A tak se Eureka stala státním motem. Kalifornie je také rodištěm mnoha vynálezů. Neopren, skateboard nebo panenka Barbie. Tady také začínali technologičtí giganti, jako je Apple. V Kalifornii najdeme 9 národních parků, což je nejvíc z celých Spojených států. Oficiální státní ovoce je avokádo.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: 20 let po ikonických rolích se Meryl Streepová, Annie Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci vracejí jako Miranda, Andy, Emily a Nigel do světa vysoké módy. Ve snímku Ďábel nosí Pradu 2, který se mezitím zásadně proměnil. Miranda Priestly stále stojí v čele prestižního magazínu Runway. Tentokrát však čelí tlaku digitální éry a poměrně celého odvětví. Andy Šáchová si vybudovala vlastní kariéru mimo magazín Runway, ale nečekané okolnosti ji znovu přivedou zpět do prostředí, ve kterém kdysi začínala svoji kariéru. Emily a Nigel se mezitím pohybují na vrcholu módního průmyslu, kde ambice a loajalita čelí novým překážkám a konfliktům. Na pozadí pulzujícího New York City se rozehrává příběh o moci, kariéře a osobních rozhodnutí ve světě, kde se pravidla mění rychleji než kdykoliv dřív. Takže co si budeme, druhý díl Ďábel nosí Pradu je spíše pro fanoušky a pro pořádnou vlnu nostalgie. Ale i tak jde o snímek, který je na vysoké úrovni. A to nejen díky módě. Zajděte na něj do kina a vraťte se do světa módy.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.
1: Jsou miliony důvodů, proč měl bych zůstat. A další miliony, proč měl bych jít. Co když lehký poryv větru

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: S létem a hezkým počasím přichází i opravy. Kroměříž přepravuje rekonstrukci radniční věže na historické budově radnice na Velkém náměstí. Oprava zlepší technický stav věže, obnoví fasádu, kamene a kovové prvky, vnitřní prostory i systém pohonu a odbíjení věžních hodin. Práce také zvýší bezpečnost kolem radnice, protože odstraní riziko pádu omítky nebo kamenných částí. Rekonstrukce začne v červnu. Rekonstrukce začne v létě a skončit má až v červnu 2027.
2: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
3: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a megahity 90. let.
1: Donde está el hombre?

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. Přibudou v Kroměříži nové podzemní kontejnery a také skončila první etapa modernizace technického areálu a podíváme se na investice za minulý rok. To vše se bude týkat Kroměříže, ale i další informace nejen z našeho regionu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou nové podzemní kontejnery v ulicích Chropinská, Třasoňova a Sokolovská. Méně klasických plastových kontejnerů nahradí větší kapacita a upravenější vzhled veřejného prostoru. Ve vybraných místech se navíc uvolní místo třeba na parkování. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září letošního roku.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži skončila první etapa modernizace technického areálu v Kaplanově ulici. Opravy přinesly zateplení budov, nové vybavení a také fotovoltaické panely, které mají snížit spotřebu energie. Součástí další etapy bude zázemí pro elektrobusy a nová dobíjecí místa pro městskou dopravu. Město postupně obnovuje vozový park MHD a rozšiřuje provoz elektrovozidel.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž loni investovala přes 237 milionů korun a letos plánuje rekordních více než 343 milionů. Nejvíc peněz šlo do opravy plaveckého bazénu, úprav okolí knihovny, nové cyklostezky do postoupek, parkovišť nebo nákupu budovy na Slovanském náměstí. Město investovalo také do domova pro seniory, školních budov, hřišť, zastávek MHD, koupaliště Bajda nebo nových odpadkových košů v centru. Letos mají pokračovat další velké projekty a modernizace celém městě.
0: Zlínsko.
1: Do Zlínského kraje přijelo letos více turistů než v loni a výrazně roste hlavně počet zahraničních návštěvníků. Nejvíc hostů tradičně dorazilo ze Slovenska, přibyli ale také turisté z Polska, Německa nebo Rakouska. Návštěvníci v regionu tráví více času a roste zájem o lázeňství, gastronomii i aktivní turistiku. Dobrá čísla hlásí i Kroměříž a další turisty.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Je tady další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. K jeho poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Československo mělo dříve flotilu námořních lodí. My se ale dnes podíváme hlouběji do historie. První dochovaná zmínka o námořní plavbě na našem území pochází z roku 1241. Vzpomíná se jméno Slováka Mariose Blažovského jako námořního admirála uherského krále Béli IV. Významným mořeplavcem byl také Moritz Beňovský. Ten se vyznamenal při kolonizaci Madagaskaru a také svými plavbami Čínským mořem. To vše se odehrávalo v roce 1770. A pamětníci si možná vzpomenou na seriál Vivat Beňovský. V CK rakousko-uherském námořnictvu sloužilo asi 6 000 Čechů a Slováků. V roce 1912 Julius Veselý zakoupil parník Erna. Tak se Veselý stal prvním českým rejdařem. V roce 1919 bylo Česku přiznáno svobodné přístavní pásmo v Hamburku a také Štětíně.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Hvězdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

you afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Před námi InfoExpress na rádiu Kroměříž. V Rožnově pod Radhoštěm vznikne dopravní hřiště pro děti. Zlínský kraj dokončil rozšíření střední umělecko-průmyslové školy a ve Zlíně zůstaneme. Zlínský kraj totiž podpoří vznik nové odlehčovací pobytové služby v Kroměříži. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zlínský kraj podpoří výstavbu nového dětského dopravního hřiště v Rožnově pod Radhoštěm dotací 4,5 milionu korun. Hřiště má vzniknout ještě letos v areálu u městského koupališť a zaměří se na prevenci a dopravní výchovu dětí.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dokončil rozšíření střední umělecko-průmyslové školy v Sklářské ve Valašském Meziříčí. Nová třípodlažní přístavba přinesla učebny, kabinety i ateliéry a vyřešila nedostatek prostorů pro výuku. Investice ve výši 30 milionů korun zlepší podmínky pro odborné, jazykové i umělecké vzdělávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří vznik nové odlehčovací pobytové služby v Kroměříži dotací zhruba 4,5 milionu korun. Peníze směřují na rekonstrukci a modernizaci pavilonu v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením. Vznikne tady bezbariérové zázemí pro 15 lidí s vysokou mírou závislostí.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž znovu nabídne podporu pro akce určené veřejnosti, tentokrát v celkové výši 50 tisíc korun. Pořadatelé mohou získat až 10 tisíc korun na bezplatné kulturní, sportovní nebo komunitní akce konané ve městě nebo jeho místních částech. Peníze mohou pokrýt i celé náklady na přípravu akce. Žádost je možné podat do 30. září 2026.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Večerní pohoda na Rádiu Kroměříž.
1: Pýtal jsem se listou stromou, ako dlho rastu. Vraj tak dlho, ako ľudia, ty tam a ja zastup.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Víte, proč je rozdíl mezi kalkulačkami a telefonem, nebo respektive rozložením jejich čísel? Zatímco kalkulačky mají čísla od spodu nahoru kvůli zvyklostem z účetních strojů a prací s nižšími hodnotami, telefony používají opačné pořadí. Důvodem je historie tlačítkových telefonů, kde šlo o rychlost, čitelnost a spolehlivé rozpoznání signálů při vytáčení. Rozložení čísel na telefonu se tak přizpůsobilo způsobu čtení zhora dolů a zleva doprava, který byl pro uživatele přirozenější. Rozdíl, který dnes působí matoucím dojmem, má tedy čistě praktické a technické vysvětlení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
3: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
2: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
4: M-Service Kroměříž, váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service, už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Blockbusterová teenagerská série Hunger Games, v níž Jennifer Lawrence jako neohrožená Katniss Everdeenová v dystopické budoucnosti bojuje v každoročním sledovaném klání na život a na smrt, nazbírala v letech 2012 až 2015 4 díly. A od 19. listopadu nás v kinech čeká druhý prequel s názvem Hunger Games – Úsvit sklizně. Adaptace dalšího románu Susan Collins v režii Francise Lawrence, který má na svědomí film Dlouhý pochod. Úsvit sklizně se odehrává 40 let po prvním sequelu Balada o ptácích a hadech a do akce nastupuje fenomenální Ralph Fiennes. Co by prezident Snow upoutávce varuje staronového mladého hrdinu Haymitche Abernethyho, tedy tutéž postavu již v minulé dekádě stvárňoval Woody Harrelson. Všichni se tak noříme do extravagantní expozice jubilejních 50. hladových her, jimiž začíná nová, na oko barevná a vzrušující éra totality. Konfety explodují nad gladiátorskou arénou a na smrt se šikuje dvojnásobný počet rekrutů z 12 krajů. Rozpočet filmu údajně přesáhl 150 milionů dolarů a jde o blockbuster, který i se svým obsazením sahá letošním obrům, jako je Odyssea či Duna 3, minimálně po ramena. Ale jestli dosáhne své velikosti i kvalitou, zjistíme až 19. listopadu.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž a večerní pohoda.

0: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž. I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je rádio Kroměříž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Sladíte Rádio Kroměříž a také Svět techniky. V Brně vědci přišli s novým způsobem, jak zkoumat mikroplasty v těle živočichů. Pomocí technologie mikro-CT, tedy rentgenu, dokážou nahlédnout do tkání bez jejich rozřezání a snížit riziko kontaminace vzorků. Metodu testují na akvarijních rybách a umožňuje odhalit i velmi drobné částice plastů přímo uvnitř organismu. Výzkum má pomoci lépe pochopit, jak se mikroplasty v těle ukládají a jaká mohou nést zdravotní rizika.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž a víkendová pohoda.
1: Ahoj, tady je Bořík z kroměřížské kapely 44 v klidu. Poslechněte si náš nejnovější song a buďte naprosto v pohodě. A já...

0: Fever. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách.

Ja a ty a naše spolu se ztrácíme vždy jak v přesýpacích hodinách.